0: reality.
1: Yeah.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 11 minut po 8. Dneska je středa 7. října a svátek nám slaví Justýna. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují převážný jasno nebo polojasno, tak by to mělo vypadat na našem území. No a teploty, tak ty raní v tuhle chvíli by se měly pohybovat mezi 9 až 11 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 19 až 21 stupňů. K večeru se ochladí na 12 až 17 a přes noc potom teploty klesnou k 9 až 12 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Čeká nás, dá se říct, relativně další teplej den. Stále ale jsou ty předpovědi, které slibují, že se má markantně ochladit a teploty by přes den měly vystoupat maximálně ke 14 stupňům a to už v následujících dnech. Uvidíme, jak to bude ve skutečnosti, tohle je ale předpověď pro dnešní den a já ještě doplním o informace k dnešnímu vysílání. Pokud jste tady poprvé, tak se vám to bude hodit, abyste věděli, co se bude dít. A dít se budou dva hudební sety. Ten první bude věnovaný rapu a hiphopu, oldschoolovým věcem, tak jak jste zvyklí, třeba House of Pain a ne za chvíli Cypress Hill. V té druhé části naopak se podíváme úplně na jiný spektrum hudebního žánru, a to konkrétně na taneční muziku. A jelikož je dnes středa, čeká nás frikotéka, tedy diskotéka podle Frikyho. A ty taneční věci s těma známejma riffama a popěvkama, ale někdy úplně nová aktuální věc, která mi prostě do té diskošky tak nějak sedí. Před 9. a 10. rubrika Frikolora Infos, tedy informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Taková je plán, taková je ranní rutina tady u nás na Koloru. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

Muzik Rádio, pořad Frikolora, časomíra ukazuje 49 minut po 8 hodině a já vás opět pozvu na akci, která je pro mě naprosto zásadní a je zásadní i pro československý technický DJing, protože už tuto neděli 11. října v brandýském městském kině se uskuteční opět československý finále DJský soutěže DMC DJ Championship 2026 a výherci v kategoriích Scratch a Classic pojedou na světový finále, a to do Londýna. No přátelé, v Londýně se totiž v listopadu skuteční tedy mistrovství světa po loňském Japonsku, předloňské Francii a předloňském San Francisku nás čeká relativně blízká destinace, i když ta Paříž taky není zas až tak úplně daleko. Londýn se opět stane tedy takovým tím centrem technického DJingu, ale ještě předtím musíme vybrat a samozřejmě tedy poslat na světový finále taky někoho z Československa. Loni to byl Simon Ček, tedy za Českou republiku v kategorii Classic a tentato za Slovensko v kategorii Scratch. Oba dva letos obhajují své tituly a rádi by se opět na mistrovství světa dostali. Jestli se jim to povede, to se dozvíme už tuto neděli 11. října v brandýském městském kině. A krom samotné soutěže, tam taky můžete navštívit expo, tedy výstavu a veletrh DJskýho vybavení. Budou tam aktuální novinky, budou tam i nějaký raritní kusy na zhlídnutí, tak abyste viděli, jak to třeba vypadá, a nebo jak to v minulosti vypadalo, takže se podíváme i na nějaký starší kousky, ale nejdůležitější jsou ty exkluzivní novinky, které tam budete moct vidět, osahat, poslechnout, vyzkoušet. No a v neposlední řadě showcase a návštěva z Toronto. Ano, kanadský sedminásobný mistr světa tedy přiletí nejen do Poroty, ale ukázat nám, jak ten technický DJing má na té nejvyšší úrovni vypadat, protože 7 titulů, jestli se nepletu, na světě kromě Vekta nemá nikdo a my ho přivezeme exkluzivně sem k nám do Brandýsa nad Labem, a to na mistrovství Československa v technickém DJingu. Vstup je zdarma, to je zásadní informace, na to se často ptáte. Startujeme už ve 12 hodin, tedy v poledne, takže rozhodně tedy něco nepromeškejte. No a my se na vás budeme těšit už tedy tuto neděli v Brandýse, v městském kině a na téhletý soutěži, anebo třeba výstavě a veletrhu. To všechno v jeden den na jednom místě.

Lukáš Kolor, Music Radio, pořad Frikolor a Časomíra tady ve studiu ukazuje 650 minut po 8 hodině, jedeme téměř na čas s malým zpožděním, vám řeknu, že i dnes tedy počasí bude, ale to až za chvíli potom, co si dozvíte, že je středa 7. října, svátek nám slaví Justýny. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám slibují opět převážně jasno nebo polojasno a můžeme očekávat ještě relativně vyšší teploty dnes podle meteorologů po ránu 9 až 11 stupňů, v odpoledních maximech potom 19 až 21, k večeru 12 až 17 a přes noc potom 9 až 11 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Jak se doma bavit o politice, aniž by debata skončila hádkou? Volby se blíží a s nima přibývá politických debat doma, v práci i mezi přáteli. Politika dokáže rozvířit vzduch i v jinak klidné domácnosti. Stačí jiný názor a z obyčejné diskuze je hádka. Proč nás názory blízkých tolik zasahují a jak o politice mluvit, když každý vidí tedy svět trochu jinak? Politika pro nás často znamená mnohem víc než jméno kandidáta nebo politické strany. Dotýká se hodnot, bezpečí, svobody i představy o tom, jak by měl svět fungovat. Proto nás může překvapit, když partner, rodič nebo sourozenec vidí důležitou věc úplně jinak než my. Podle psychoterapeutky Zuzany Steigerwaldové, působící na psychoterapeutické platformě HDP, tedy každý vychází z vlastních zkušeností. To, co jednomu připadá jako zásadní problém, může druhý vnímat úplně jinak. Neshodujeme se tedy jen v názoru, ale také v tom, jak svou zkušenost prožíváme. Při rozhovoru proto doporučujeme změnit základní otázku místo, jak mu vysvětlím, že se mýlí, si položit, co způsobuje, že to vidí právě takto. Nejde o souhlas ani o ustupování z vlastních hodnot, ale o snahu pochopit, z čeho jeho postoj vychází. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám. Roboti spáchali sebevraždu skokem do rozstaveného kovu. Dostali to prý příkazem. Ano, přátelé, humanoidní roboti skončili v peci s rozstavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F02. Z neobvyklé operace vzniklo filmové pojaté video s odkazem na legendární snímek Terminátor. Ani zde nechyběl Arnold Schwarzenegger. Figure uvádí, že roboty skutečně dopravila do Finska a nechala je v ocelárně rozstavit. Nešlo tedy o počítačovou animaci. Firma zároveň tvrdí, že se roboti byli speciálně vycvičeni a jejich skok do pece následně provedli autonomně pomocí AI. No a proč se Figure robotu zbavoval? Model F02 představoval pro Figure důležitou etapu, tedy vývoje humanoidních robotů. Firma ho nasadila například v provozu automobilek BMW v logistice a při experimentech s roboty schopnými vykonávat úkoly v domácnostech. Mezitím však přišla novější generace F03 a Figure pracuje také na modelu F04. Podle společnosti proto přestala dávat smysl starší roboty dále udržovat. Až se to roboti dozví. No a poslední informace, kterou tady pro vás. Podle společnosti proto přestala dávat smysl starší roboty dále udržovat. Až se to roboti dozví. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, pršelo.

0: počasí podle japonských meteorologů tuto sérii ukončilo. Od začátku září ve městě spadlo 696,5 mm srážek, což je více než trojnásobek běžného množství za toto období. Tokio přitom obvykle zažívá období dešťů v červnu. Silné srážky v létě opakovaně zasáhly Tokio a jeho širší metropolitní oblast a způsobily také rozsáhlé záplavy. Podle odborníků klimatická změna způsobená emisemi z fosilních paliv zvyšuje množství vlhkosti v atmosféře a tím pravděpodobnost vydatných srážek. U nás vysychají tedy jezera. V Japonsku 37 dní prší, takhle se to mění. Pojďme si říct, jak je to s parťákama, těma je to tady pořád stejně. A to tedy, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem je firma Maskot. Maskoty... Ty ví přesně, jak nejlíp to odfiltrovat a zabalit, to je firma Maskot, parťák pořadu Frikolora. Je minuta po devátý, dáme si rychleji reklamní blok, za chvíli opět muzika, dneska je tady středa, čeká nás Frikotéka, tedy diskotéka podle Frikyho. Já už tady pravou rukou šátrám v tom tedy seznamu věcí, který bych vám chtěl dneska odprezentovat a druhý DJský set, tedy bude taneční a bude to veselý, většinou to tak bývá, nebo aspoň doufám, protože to bude plný těch známých riffů a popěvků, ale v remixech, které jsou aktuální z posledního týdne. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolore, tady středeční frikotéka, tedy diskotéka podle Frikyho, další novinka Ghostbusters, Listen to the Music, za chvíli Jackass Revenge a Don't Stop the Beat. Dobrý ráno.

parádní novinka In The Wall a Laurence Meka samozřejmě. Remix na věc od Pink Floyd, jestli se nepletu teda.

Je tady další středeční nálož taneční muziky pod taktovkou DJ Freakyho. Říkáme tomu diskotéka podle Freakyho, tedy Frikotéka. A tohle je další novinka Everybody, Luca de Bonaire. No a poslední tedy její věc, která vyšla tedy v posledním týdnu a my si ji hrajeme tady v éteru Color Music Radio.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor, a tady nikdy nevíš, co se bude tak nějak dít, i když máme pravidelný schedule, a to tedy, že v pondělí Ram Baseline UK Garage, v úterý houseový speciál, ve středu Freakotéka, tedy diskoška podle Freakyho, čtvrtek je zlomený tak, že by to ani sádro nespravila, a v pátek klacky v kýblu aka Jungle a Drum Bass. Novinky z posledního týdne mezi 9. a 10. to už je pravidelná nálož muziky tady u nás na Coloru v rámci druhé části pořadu Freakolora. Dneska jdem v tom disco rytmu, tak doufám, že se bavíte. Za chvíli ještě jednou informace o DMC Czech & Slovak Final, který se uskuteční už 11. října, tedy tuto neděli v Brandýském městském kině. Předtím ale ještě další novinka. Check it out. A Disco Girls, taky The Soul Gang, tohle byl Ivan K. No, já vám přeju dobrý ráno.

parkování je matka moudrosti a než se podíváme na informace o parťáku tohodle pořadu, je potřeba si taky zopakovat informace o akci, která se uskuteční už tuto neděli. Já to do vás budu ještě poslední dva dny, tedy včetně dnešního tři dny hrnout, protože v neděli se uskuteční československé finále DJské soutěže DMC Championship 2026 a to tedy v neděli 11. října v Brandýském městském kině, tedy Brandýs nad Labem, bude opět hostit mistrovství Československa. No a vy tam můžete být s námi, vstup je naprosto zdarma, krom soutěže taky vystoupí sedminásobný mistr světa z Toronta z Kanady, přiletí jen a pouze kvůli této akci. Následně ho čeká tour v Číně, v Indonésii, v Indii a podívá se taky do Velké Británie. Takže jediná zastávka tady v uvozovkách v Evropě, tedy na tom starém kontinentu, myslím tím tedy mimo Anglie, tak bude Česká republika, konkrétně Brandýs nad Labem. On říkal, že se do Prahy těší, tak ho do Prahy na chvíli vezmeme, ale vezmeme ho taky do Brandýsa, že jo? Hopsa, hejsa, co si budeme povídat? Takže pokud nemáte na neděli plán, ve 12 hodin začínáme DJ Expand, tedy výstavou veletrhem DJskýho vybavení. Rozhodně doporučuju, tohle nebude mít v Čechách obdoby. Ukážeme vám staré věci, které už se nevyrábí a který je v Čechách poskromnu, dalo by se říct tedy 2-3 kusy třeba. A nebo vám ukážeme novinky, které vyšly před nedávnem a jsou aktuální a můžou být tedy DJský game changer. A vy můžete vidět už 11. října v Brandýském městském kině. Soutěž, výstava, exibice, workshopy, samozřejmě spousta dalšího a celý to budu moderovat já, takže se máte na co těšit, páč to bude jeden blábol za druhým. Tak jak jste ode mě zvyklí, v neděli, v poledne startujeme DMC DJ Czech and Slovak Final a DJ Expo 2026 a to v Brandýském městském kině. Těším se na vás.

Jsem říkal, že to je zdarma a říkal jsem, že to je zdarma? Hele, víc už pro vás udělat nemůžem. Jako dostat sem Vekta byl nadlidský výkon. Loni jsme vám přivezli DJ Flye, všichni jste říkali, jak je to úplně nejlepší na světě, tak teď vězte, že jsme šáhli ještě po týpkovi, který má o jeden titul víc než loňský Flye. Letošní Vek z Toronto, z Kanady, dorazí už tuhle neděli do Brandýsa nad Labem. No a tohle je další novinka, Max Magnani a jeho SD.

Technics nebo třeba Red Bull, ale spousta dalších, Maskot, taky třeba Basis, ale jsou tam i další, Color Music Radio, mediálním partnerem, no a mnoho dalších. Samozřejmě největší dík patří soutěžícím, který se stále tedy snaží posunovat ty hranice technického DJingu. Já teď koukám na fotky, které jsou z minulého roku a skoro mi to vehnalo slzy do očí. Loni byla totiž obrovská účast, my máme jednu společnou fotku, když už tam nebyli úplně všichni a stejně je nás strašný granát, tedy plný kino bylo v loňském roce. Já doufám, že jsme tu letos to nepřestřelili a že se tam nebudeme nějak tlačit, ale myslím si, že ne, kapacita je skoro 300 lidí, takže furt tam ještě nějaká rezervička byla. No a těším se, je skvělý vidět, že to loni takhle skvěle dopadlo a já se budu těšit, že to letos bude ještě lepší, protože loni jste odcházeli tedy s úsměvem na tváři a pak ten feedback tedy byl skvělej. Já musím říct, že za těch 16 let, co DMC pořádáme, jsem loni poprvé měl takový pocit, že dělám něco, co dává smysl a že to opravdu tu komunitu spojuje a i třeba dalším lidem ukazuje ten technický DJing, ale nejen technický DJing, já to opakuji, tam nebude jenom skrečování, ale bude tam samozřejmě taky ten veletrh DJ Expo 2026 a výstava aktuální DJský techniky, kterou jste třeba ještě neměli možnost ani nikde vidět, protože třeba v Čechách jsou dva kusy, jo, a ještě nebyly třeba ani vybalený z krabice. Jo, tady nějaký krabice leží. Ježišmarja, co to je za krabice?

No a v rychlosti je potřeba se podívat taky na parťáky. I Madfinger podporují DMC DJ Czech and Slovak Final. Dneska je tedy středa a tady mám pár slov ze světa herního studia, který baví.

Prosek. Zde bývalý diktátor zabavoval tedy a nepohodlné lidi, tedy zbavoval se nepohodlných lidí. Třetí nová lokace vyrostla přímo na samotné hranici Ground Zero. Jedná se

Posloucháš Color Music Radio teď opravdu v rychlosti, máme totiž skluz jako blázen, já jsem se tady zapomněl nějak v tom rádiu, dneska je 7. října, ano přátelé, je středa, svátek nám slaví Justýny, podle meteorologů by dnes mělo být převážně jasno, anebo polojasno, můžeme očekávat teploty ty ranní 9 až 11, v odpoledních maximech 19 až 21, k večeru 12 až 16 a přes noc 9 až 11, to jsou informace o počasí, jediná jistota ale je, že se nemusíme bát, protože počasí bude. No a jak se doma bavit o politice, aniž by debata skončila hádkou? Volby se blíží a s nimi přibývá politických debat. Doma, v práci i mezi přáteli. Politika dokáže rozvířit vzduch i v jinak klidné domácnosti. Stačí jiný názor a z obyčejné diskuze je hádka. Proč nás názory blízkých tolik zasahují a jak o politice mluvit, když každý vidí svět jinak? Politika pro nás často znamená mnohem víc než jenom kandidáta nebo politické strany. Dotýká se hodnot, bezpečí, svobody i představy o tom, jak by měl svět fungovat. Proto nás může překvapit, když partner, rodiče nebo sourozenec vidí důležitou věc úplně jinak než my. Podle psychoterapeutky Zuzany Steigerwaldové, působící na psychoterapeutické platformě HEDEPY, každý vychází z vlastní zkušenosti. To, co jednomu připadá jako zásadní problém, může druhý vnímat úplně jinak. Neshodujeme se tedy jen v názoru, ale také v tom, jak svou zkušenost prožíváme. No a co způsobuje, že to vidíte právě takto? Nejde o souhlas ani o ustupování z vlastních hodnot, ale o snahu pochopit, z čeho je postoj vychází. No a ve chvíli, kdy už neposloucháme, ale jen čekáme na příležitost k protiútoku, začíná rozhovor ztrácet prý smysl. My jdeme dál, další informace, ta se týká, roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem, ano přátelé, humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F02. Z neobvyklé operace vzniklo filmové pojaté video. S neobvyklé operace vzniklo filmové pojaté video s odkazem na legendární snímek.

kterou tady pro vás mám. Ta se týká, pršelo 37 dní v řadě, ano, Tokio zažilo nejdelší sérii dešťů od začátku měření. Ano, 37 dnů pršelo od 27. srpna do 2. října a nedělní sluneční počasí podle japonských meteorologů tuto sérii ukončilo. Já ukončuju sérii dnešního vysílání informacema o parťácích a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Matt Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový a světelný a DJský techniky. No a neposlední řadě musíme zmínit, že tedy, co se týče dnešního dne, už třetím měsícem je novým parťákem, teď už ne úplně novým, firma Maskot, ty, co ví nejlíp, jak to zabalit a odfiltrovat, to jsou maskoty. No a to už bylo všechno, přátelé, zase zítra po 8 hodině naslyšenou, teď už krásnej den, nejlíp při poslechu Color Music Radio, na vás čeká Martin Svátek, jeho Holiday Edition v poledne, potom Lukáš Admirál Kolíbal naservíruje na stříbrném podvose, samozřejmě tedy polední menu a zbytek najdete na našich stránkách radiokolor.cz. Já se s váma loučím, díky, čš.

0: těšíme se na vás.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
2: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
4: Sax Appeal. To nejlepší ze

Zdravím vás, krátce po 10. hodině, asi 8 minut. Samozřejmě Holiday Edition, zdraví vás Martin Svátek. Dneska speciál, který se jmenuje Holiday Pops. Dneska na úvod starší muzika, 80, jak vyšitý. Steve Arrington. To je jasná věc, Feel So Real. Toto je další ukázka, kterou nemusím úplně představovat. V roce 86 vyšel tenhle ten remix. No jak já s oblibou říkám černý Beatles, tedy Kool & The Gang. Jejich velká věc Fresh Holiday Pops. Moji milí, ať je krásně, přeju parádní poslech.

já mám tady jeden cover. To bych vůbec nečekal, že v Holiday Edition zazněj Bonnie M, ale já jsem je kdysi poslouchal, to je pravda, ale rozhodně jsem nevěděl, že udělali ten cover. To jsem se dozvěděl až od Luďka Pokornýho, který včera teda ve svém pořadu Hits Panorama zahrál tenhle cover. Já jsem si říkal, sakra, to bych chtěl si zahrát Holiday Popse, já to samozřejmě mám, ale

0: Ano, tak za mě moc, moc pěkný remix. Skoro 8 minut. Já jsem včera hned psal Lučkovi, co je to za song, že se mi to hodně líbí, tenhle ten cover. Taky jsem zkoušel něco vyhledat, ale i kdybych našel teda Boniem, tak bych si to asi nepustil, že bych si sakra. Asi nebude jako úplně jako nic, co hledám. Pan Luděk napsal, tak mám velkou radost, líbí se mi tenhle ten cover. No taky zdravím Tondu, Kladno, jsem moc rád, že posloucháš, boj. No třeba ti udělá radost tato věc.
1: Oye, tu sabes lo que yo quiero. Es perderme contigo en la profundidad.
0: Jsem si vzpomněl na Matt Bianca, tady tu věc Lost in You. To určitě znáš. To je jeden z amerických remixů. Matt Bianco, teď v Hledej Pops.

Tak původní verze z alba Don't Be Cruel, to je Bobby Brown. Já jsem si vzpomněl ještě na jeden remix, který udělal David Morales. No, Švédsko, jak vyšitý. Tady jsou Ace of Base, nevím, jak se jmenuje deska, možná stejně asi ne. Ale každopádně tenhle single mě bavil, i Origoš. Tohle je houseovej, takový popovej houseovej remix. Living in Danger. Tak teď v Holiday Pops, to jsou Ace of Base.

tak moji milí, toto je samozřejmě Emigrant. Všem toto je albová verze. Singlový edit byl úplně, nebo byl jiný, prostě jiný sound. První místo v Americe, Every Heartbeat. Toto je Emigrant z jeho alba Heart in Motion, ze kterého je třeba i její největší hit, samozřejmě Baby Baby. No a ještě trošku Švédska. Co jsi vzpomněl na tenhle ten mix? No tak Roxette se občas objeví v Holiday Pops. Dress for Success. To bylo samozřejmě hodně úspěšná záležitost.

No tak známá věc od Madony, Express Yourself. Mám rád tenhle ten remix, vyšlo tady hodně remixů. No ale rozhodně šlapající tenhle ten extended remix. Jinak teď už další zpěvačka. Já jsem se chvilku myslel, že to zpívá Madonna, pak dlouhou dobu jsem vůbec nemohl zjistit, kdo to zpívá. No a je to Dana Dawson, nebo Dana Dawson, která už teda není mezi námi, ale její muzika aspoň u mě žije a rád se na ní vzpomenu, na tuto její velkou věc. Myslím, že album se jmenuje nějak New York to Paris. Jinak tato věc Romantic World. Tak tohle je Dana Dawson.

kdysi byl také televizní kanál tady u nás OK3. Oni tam přejímali s MCM, což je to nějaký francouzský taky hudební kanál, přejímali muziku. Spíš přejímali jejich vysílání a bylo to docela fajn, tam tato věc zněla hodně často. No a tohle to je tedy Dana Dawson, tady Romantic World. Tak praskající záležitost,

Kleiny Fischer, tohle ta ukázka. Mám tohle skvělý maxáč. Love Changes Everything. Pak už pozvánkovej break a další muzika po 11. Holiday Edition a tedy dneska speciál Holiday Pops. Moc vás

0: Music Radio.
1: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
2: Bohempia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
2: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz. Best party.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Vysílací hodina Holiday, moji milí, zdravím vás. 9 minut po 11. to je Color Music Radio. No, Level 42, miluju. Asi v téhle hodině budou hodně znít takový ty velký hity. Nějak mě napadají tyhle ty ukázky teď. Třeba jako ta následující. Robbie Neville.

stejně tak jako tu následující věc, to už je takovej popovej slow jam. Kenny Loggins, Overtop, tak se jmenuje film, kde hraje tato věc do útoku, myslím v češtině. Tohle je Kenny Loggins.

Můj milý, tak tohle jsou Starship. Nothing's gonna stop us now. No tak já jsem

ale rozhodně, rozhodně jsou to velký palby. Bee Gees v tuhle chvíli. Tenhle ten maxáč. Taky mě bavil sound tady těch bicích. No, skvělý vokály. You win again. Holiday Pops.

máme teď už závěr Holiday Pops, ale nebude úplně veselý, tak v 70 letech odešel Freddie Jackson. Nevím, jestli si vybavujete hlas Freddieho Jacksona. Tohle byl jeho popový hit. Zítra v Holiday Slow Jam s vám zahraju víc věcí od něj. V 70 letech odešel tenhle ten soulovej sameťák. Tato ukázka asi nejznámější, jedna z nejznámějších tedy. Rock Me Tonight.

Rock Me Tonight. Vzpomínka na Freddieho Jacksona. Freddie Jackson, já jsem je pravda opomíjel teď Freddieho, ale pamatuju si, že v Holiday Slow Jams jsem v nějakým druhým, třetím vydání, když jsem začínal s tímhletím speciálem, tak jsem hrál tuto ukázku ještě. Myslím si, že se taky hodí do Holiday Pops. No, je to takový zjemnění a sklidnění, tak tohle je ještě jednou Freddie Jackson.

vše je vlastně předposlední věc Holiday Edition pro tenhle den Holiday Pops. No asi tak jako tuhletu věc, tak i tu následující nemusím představovat.

No tak tu věc prostivýho složil Luther Vandross, je tam je slyšet ve vokálech. No to je přesně on. Tak jinak Part-Time Lover, Stevie Wonder a to už je závěr Holiday Edition. No tohle speciálu, který se jmenuje Holiday Pops, zítra se na vás moc těším, hned po 10. hodině po Frikoloře. No zítra taky mini speciál, který se jmenuje Holiday Slow Jams. Tak mějte se krásně, za chvilku už nový vydání poledního menu. A

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: těšíme se na vás.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: Now you know.
1: Podporuje Repre Four Seasons.
2: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
5: Se Zuzanou Maxa.
2: Single Story.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouch.
6: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
2: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Al Green, jakožto předkrm čerstvého poledního menu, sorry, ale že to takhle nazývám. Nicméně pro vás, kdo posloucháte ve středu 7. října, to je premiérové čerstvé poledního menu. Od mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal a teď už taky Anderson .Paak. A srdečně vás zvuk v následující hodině v mém výběru. Za podpory nakladatelství Darmagaya i dnes budeme soutěžit a budeme taky soutěžit o nějaký vstupy do Lucerny na The Pistols, tak stay tuned.

Legendary The Roots v rámci poledního menu na Color Music Radio. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Tohle bylo z klasické desky Do You Want More, kterou vydali v roce 1994. To znamená, počítám-li dobře, tak 32 let od vydání této desky. Prostě neuvěřitelný, stále nadčasový, aspoň z mýho pohledu. Co se týká tohohle hiphopového antre dnešního poledního menu, mám tady pro vás ještě jeden kousek, který je zároveň pozvánkou na koncert, a to pozvánkou na tradiční listopadový koncert Prago Union v Lucerna Music Baru. Tentokrát se tak uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu, tak si nenechte utéct svůj lístek, protože Prago Union letos vydali parádní album, který se jmenuje Nekorektum, a z něho vybírám dnes skladbu, která se jmenuje Hledá se rým, a na ten rým hostuje taky Poly Garant a o ten beat se postaral Delanery. Tak srdečně zdravím. A za chvilku vám taky asi možná ještě prozradím, co za rapovej koncert chystám potom na prosinec, americký rap, dokonce reperku. Dozvíte se premiérově za moment na Koloru v polední menu.

Tak, že to byla ochutnávka, kdože přijede 14. prosince do Prahy. Reperka, která se říká Sa Rock. A nep další Boombox, hiphopový seriál, který už běží v Praze skoro možná i 20 let. Posledně přijel Masta Ace.

A teď vám měla hrát instrumentálka, zkusíme to znova. Slyšeli jste dobře, Sa Rock dorazí do Prahy 14. prosince v rámci dalšího Boomboxu, který proběhne v Kafe v lese. Slyšíte to premiérově. Teď já tady, já vím, že Čak už vám to prozradil v rámci svého D-Ride, ale tady to máte v češtině poprvé. Sa Rock pochází z jihovýchodní části Washingtonu. Vyrůstala v době, kdy tamní čtvrtě silně zasáhla kreková epidemie, chudoba a sociální problémy. Současně ale vyrůstala v rodině, kde měli důležitý místo muzika, literatura a vědomí vlastních kořenů. A tak tam poslouchali třeba Jill Scott Herona nebo poezii Nicky Giovanni. A samozřejmě taky go-go, rytmickou muziku, která je s Washingtonem neodmyslitelně spojená. Sa Rock sama začala psaním básní a povídek. Láska k jazyku je v jejím rapu dodnes hodně slyšet. Má přesnou artikulaci, umí pracovat s rytmem a její texty mají vždycky několik vrstev. Vedle sebevědomýho přednesu v nich najdete i zranitelnost, osobní zkušenosti, otázky, které formují prostředí, rodinu, minulost a tak dál. Důležitým člověkem v jejím hudebním příběhu je producent DJ Sol Messiah, se kterým dlouhodobě spolupracuje i žije. A Sa Rock je součástí nezávislého labelu Rhymesayers, který můžete znát díky Atmosphere nebo Brother Alimu a samozřejmě taky Evidence. Dilated People. Takže, co dodat? Zapište si někam 14. prosince výjimečná hiphopová událost s velmi výjimečnou reperkou ze Spojených států. Lístky budou do prodeje příští týden. A celý to bude pod hlavičkou Boombox / Jam Music. A vy to vidíte první. Po letní menu. Na Color Music Radio. A já jsem vám sliboval, že si dneska dáme nějaký soutěže. Jedna z nich bude o volný vstupy na čtvrteční, už takřka vyprodaný koncert Dub Pistol v Praze. A Dub Pistols, prosím pěkně, vydali loni velký album ve spolupráci s The Freestylers, kde hostujou samý velký jména. Třeba Tipa Airy, General Levy, je tam i Tenor Fly, Rest in Peace, Harry Shotta, Scarlet Queen a mnoho dalších. Tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát nějakou ukázku a poté si povíme, jaká je soutěžní otázka, abyste mohli vyhrát vstup na Dub Pistols tento čtvrtek v Lucerna Music Baru. Now big respect in every aspect, welcome, this is the Dub Pistols featuring Tipa Airy and the Freestylers.

Z jejich společného alba z The Freestylers, který se jmenuje Enter the Sound. A pozvánka na pražský koncert, který proběhne už tento čtvrtek v Lucerna Music Baru. Mám pro vás soutěž o dva volné vstupy na tuhle akci. A zmiňoval jsem vícero men, nicméně mě zajímá, jak se jmenuje hlavní současný zpěvák Da Pistols. A teď myslím dva pány, jeden z nich je i producentem a zakladatelem této kapely, jak se jmenuje vlastním jménem a jak se jmenuje ideálně, pokud budete vědět, i jak se jmenuje hlavní MC této party. Psát mi můžete na lukas@radiosolor.cz a budu losovat v zápětí po čtvrteční repríze, to znamená zhruba kolem 13. hodiny a výherce zkontaktuju elektronicky. A aby jsem vám dal napovědu, tak vám z této desky zahraju ještě jednu věc.

0: Titán.
1: Tak už ve čtvrtek večer naživo, myslím, že o pár dnů později taky v Ostravě. Duff Pistols na velkém evropském turné. A předskakovat v Praze i v Ostravě jim budou Zoo Blasters. Tady jedna věc hodních jménem Out of My Cage. Byli ven z klece.

Zoo Blasters. Jakožto předskokaní na Pistols ve čtvrtek večer v Lucerně a Ostravě je to jako pár dnů později. A na pražském koncertu zároveň ještě bude DJ Yukimura. Srdečně zdravím všechny zúčastněné. Těším se na vás ve čtvrtek večer. Tak dnes večer měl v Praze v Roxy vystoupit i Zíra Skal, nicméně prý celý turné bylo zrušeno, nebo přesunuto. A tak si dáme z jeho zářijový nový desky We Want Bass, aspoň

Pull up the tune. OK, to bylo hodně zrychleno. Here we go again. Zkusíme ještě jednu singlovku jménem See You Dance. Na Dizzyho si teda teďka nezatančíme, ale třeba to bude pro vás pozvánka vyrazit někam jinam. Třeba zítra na The Pistols. By the way, v Lucerně bude ještě v pátek velmi zajímavý koncert, o kterém se povíme více za chvilku. Z nejlepších baskytaristů Evropy.

Tak, Dizzy Rascal z nového alba We Want Bass. Trošku eurodance, ne? Já trošku hudebně pro mě. Nicméně teď si dáme real bass, real life bass. Španěl jménem Vincent Garcia vystoupí na pozvání Groove Brno v Praze tento pátek v Lucerna Music Baru. A na Groove Brno vystoupil loni, tentokrát je čeká pražský koncert. Takže pro ty, kdo máte rádi funk a bass music obecně, okoštujte tady jeho slavný single Appreciate.

Vincent Garcia 9. října vystoupí v Pražském Lucerna Music Baru na pozvání Groove Brno. Dveře se otvírají už 18 hodin, koncert začne nějak těsně po 7. Takže early gig. Tenhle španělský baskytarista patří opravdu k nejvýraznějším osobnostem současný fusion a funkový scény. Je to pražská premiéra. Slyšíte ty baskytarist, ty skills, ne? Ale tu technickou brilianci nestaví na odiv nějak samoučelně. Právě dokáže propojit virtuozitu, přirozenou muzikálnost, silný cit pro groove a mimořádný tah na publikum. Ve své tvorbě přirozeně propojuje funk, jazz, fusion, R&B i moderní hudební vlivy. Vytváří tak zvuk, který je současný, svěží a zároveň dokonale muzikantský. Takže 9. a 10. Praha, Lucerna Music Bar, Vincent Garcia. A koukal jsem, co Groove Brno chystají dále a čio? Gypsy Kings v Brně?

Gypsy Kings v polední meny na Color Music Radio a pozvánka na 8. listopadu do Brna do Sono Music Clubu. Na pozvání Groove Brno přijíždí Gypsy Kings s Diegem Baliardym, což je jeden ze spoluzakladatelů této legendární party, který si pozval do kapely i novou generaci muzikantů. V rámci pozvánek na koncert tady mám pro vás ještě jednu World Music záležitost, projekt jménem Yemen Blues, který vystoupí v Praze 20. října.

Yemen Blues. Velmi zajímavá muzika, která překlenuje žánry a taky hranice. A kultury Blízkého východu a ostře se vymezují proti politický či náboženský polarizaci a xenofobii, což však neznamená, že by z jejich muziky zněla nějaká ponurá závažnost nebo zloba. Naopak, jejich koncerty jsou prý bujarým, roztančeným riem, což se můžete přesvědčit 20. října v klubu Futurum Music Bar na Smíchově, který znova otevírá od začátku října své prostory v Národním domě na Smíchově. A koncert se uskuteční v rámci koncertní série Jazz Meet Words, kde jazz potkává svět, nebo World Music, kterou pořádá PJ. A tato parta už tady byla v letech 2018 a 2022, od té doby rozšířili svou diskografii na celkem 5 alb.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Posloucháte Old School na Core Music Radio. Mějí vás vítá Jakub Namín od Mixpultu a mikrofonu. A ať už posloucháte premiéře ve středu nebo v repríze v pátek ráno, tak vám přeju příjemný poslech a tenhle týden se těšte na hodně high energy music a taky na Italo Disco. Tady v Old School, tohle jsou Lime.

The Flirts a Passion v Old School na Core Music Radio. Tenhle týden High Energy, Italo Disco a tak podobně. A tohleto je muzika konce 70. let. Kapela Space a jejich Magic Fly. Potom si dáme My Mind, Hypnotic Tango. Skvělou věc z let 80. a tak tady bude Fancy a Slice Me Nice. Taky nadále, přímý poslech.

Fancy Aero, velký hit, ale jsme na 80. let. Posloucháte Old School na Core Music Radio, tenhle týden trochu netradičně, High Energy Music, Italo Disco, tak podobně. Tady už je Dan Harrow a Future Brain, potom Bobby Orlando. Day after day, all your memories get to grow. A taky Al Corroy a jeho Square Rooms.

Tohle byl fakt velký hit v 80. letech, Square Rooms od Al Caroyho. My si dáme další muziku, tenhle týden si hrajeme Italo Disco, High Energy a tak podobně, trochu netradičně tady v Old School, kde si normálně hrajeme disco, black music a tak podobně, ale říkal jsem si, tak to trochu ozvláštníme, dáme si zase trochu jiný styl jednou za čas. A tak vás čeká už za chvilku Divine a Love Reaction, taky nádherná věc Faces od Creo. Tady Elisha a jeden její velký hit a to je skoro Baby Talk v 80. botovou hitparádách, ale žádné další větší úspěchy Elisha neměla. Stejně jako spousta dalších hitů Italo Disca, kteří měli mnohdy jeden velký hit a pak už nic, ale byly výjimečně i skupiny, které toho měly víc. A třeba Divine právě z High Energy, tak ten toho měl spoustu. Tak nadále příjemný poslech Old School vám přeje Jakub Jelín.

Tobacco, Your Eye, Faces. Skladba, která mimochodem získala ohromnou popularitu na YouTube v 80. letech. Nebyl až tak velký hit, ale protože je to fakt dobrá věc, tak si našla popularitu později a je to jeden z takových těch virálních i toho disco kousků. Stejně jako další věci z 80. let se třeba zpětně díky různým reklamám a seriálům a podobně dostali do, řekněme, ranku fanoušků. Tak tahle skladba se opravdu virálně šířila a dneska na YouTube má strašně moc shlédnutí. Loučí se jako plný cocku. Hráli jsme si Italo Disco, High Energy Music a tak podobně. Na závěr Brand Image a Art Lovin, to je rok 1983. No a za týden opět naslyšenou, ať už v středu v premiéře, anebo v

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě kompjutrů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší Profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do
6: digitalizace. Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší Profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu.

si v polovině naší klubové jízdy Mixdown Offline na Color Music Radio. Na programu je ještě spousty muziky a tuti poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka. Přejeme ti dobrou náladu, fajn poslech a

0: vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotoč?
1: Fonotáč.
0: No tak to roztoč.
2: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Byly 4 hodiny.
3: Hudba všech barev.
4: Color Music Radio.
5: Let's party. Have a good time.

doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu. Můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

Digital Lover. Color Music Radio. Ciao. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu. Můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Loke Radio. Kasdi Utari. Sturstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 5 hodin.
7: Color Music Radio.
5: Music Radio.
6: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

Zdraví tě Sonara, právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermoon. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.

0: Ninja Music Reggae Station.
1: Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music.
3: Color Music.
4: Color Music.
5: The best music.
6: Dobrý večer, dobrý den, dobré odpoledne, podle toho, kdy nás posloucháte. Posloucháte rádio, hej, ale také rádio Color. A ve studiu mám tady vzácného hosta, Václava Lásku. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A možná by bylo nejlepší, kdybyste se představil a pak řekneme, o čem se budeme povídat. Já jsem se díval na vaše kurikulum, víte, čím jste byl, co vás nejvíc bavilo a čím jste dnes?
7: Tak prošel jsem toho hodně, já jsem po dokončení gymnázia v roce 92 nastoupil rovnou k policii České republiky, kde jsem pracoval 11 let, dostal jsem se od podchůzkáře až na post republikového vyšetřovatele. Mý největší kauzy, s kterými jsem končil, bylo vyšetřování krachu investiční a poštovní banky a vytunelování harvardských fondů Viktora Koženýho. Když jsem od policie odešel, dělal jsem asi rok novináře, zkoušel jsem třeba i roli soukromého detektiva, ale zaparkoval jsem v advokaci, od roku 2010 jsem advokát, vedle toho jsem jako hobby, to znamená neplacenou funkci, 6 let vedl správní radu Transparency International, tehdejší největší protikorupční organizace, a od roku 2014 jsem senátorem pro Prahu 5 a 13.
6: Tak vidíte, já jsem na Praze 5 se vlastně narodil a vyrůstal a chodil jsem na Zatlanku na gymnázium a jak jsem vás tak poslouchal, tak my jsme kdysi s Hankou Marvanovou, kterou asi znáte, plánovali, že bychom mohli udělat pořád, vy jste říkal samý zajímavý témata, který by se jmenoval například Spravedlnost po Česku. Nějaké kauzy, které vlastně buď to vůbec neskončily nebo nechtějí skončit, a jestli by vás takový pořád třeba u nás zajímal v rádiu.
7: Tak určitě by to byl pořád zajímavý, akorát se trošku obávám, že by to byl pořád smutný, protože s tou spravedlností v České republice to není úplně asi tak, jak bychom si přáli. Takže by to bylo asi povídání o hodně smutných kauzách. No. To, určitě by to bylo poslouchané, ale byl by takový ten pořad, který by lidem přinášel spíš depresi než pohodu.
6: A my jsme pohodové rádio, my hrajeme dobrou muziku, věřím, že rádio, hej, i rádio Color, což je naše sesterská stanice, že posloucháte, a už jsme téměř celoplošná stanice, a já bych se možná teda zeptal, když už jde o tu Prahu, protože máme posluchače také v Praze, pochopitelně. V Praze vysíláme od roku 2016, takže to je přesně, teďko budeme mít desetileté výročí. Jak to vlastně v Praze je, protože třeba každého Pražáka, jestli můžu takhle rovnou začít, určitě zajímá doprava. Jestli je nějaká šance, jaké vy na to máte názor, a jestli je nějaká šance s dopravou v Praze něco udělat, protože já jak to tak sleduju, tak v podstatě je to čím dál tím horší, jestli se nemýlím.
7: Praha je velmi složité téma, ale dají se tam udělat dobré věci. Většinou je to běh na dlouhou trať, ale musíte s nima začít. První, co asi Pražáky hodně trápí, jsou nekoordinované opravy, kdy se rozkopou ulice, aniž by byla zřejmá nějaká rozumná kapacitní objízdná trasa. Potom velkým zlozvykem je, že se rozkope ulice a pak tam 4 týdny visí cedule technologická přestávka a neděje se tam nic, což jako nás, budu mluvit i za sebe, protože jsem taky Pražák, strašně irituje. A pak jsou tu větší témata typu, že v Praze je zhruba asi o 20% víc aut, než ta Praha technicky je schopná pojmout. A ty řešení nejsou dál rozšiřovat ulice, třeba v centru Prahy je to úplně nesmysl. Ty řešení se skrývají v tom dostat aspoň část lidí z aut do MHD, protože Praha má velmi kvalitní MHD, co do nějakého komfortu, i když samozřejmě chápu, že kdo si teď v těch horkách, co byly ve 40 stupních, musel projet tramvají bez klimatizace, tak nebude úplně sdílet můj názor, a tam mu tedy přitakám, že tam ty jako, řekněme, rezervy ještě jsou, ale jinak je pražská MHD hodně kvalitní, i co se týče do třeba frekvencí, v kterých jezdí jednotlivé linky, kam se s ní všude dostanete. A přesto tedy pro některé Pražáky je stále prostě, když jedou do centra, do divadla, tak řešení číslo jedna vzít si auto a dojet tam autem. A to není úplně pro Prahu zdravý. Prostě ve chvíli, kdy je tam víc aut, než se tam vejde, tak musíte tyhle ty lidi nějakým způsobem motivovat, aby tyhle ty cesty dělali MHDčkem. A ty motivace jsou jak řekněme, pozitivní, negativní. Ta pozitivní je v tom, že já bych nechtěl zdražovat MHD, přestože si uvědomuji, že MHD je kvalitní a lítačka je relativně levná, tak ale mám-li nějaký cíl politický dostat lidi z aut do MHD, tak jim přesně nebudu tu MHD zdražovat. A druhá věc je potom podívat se na třeba parkování v centru pro nerezidenty, kde si myslím, že je prostor pro výrazné zdražení, pokud někdo opravdu má potřebu si do centra dojet autem a zaparkovat tam, tak než si to také jako řádně zaplatí. K diskuzi, že je prostor pro výrazné zdražení, pokud někdo opravdu má potřebu si do centra dojet autem a zaparkovat tam, tak než si to také jako řádně zaplatí. K diskuzi je samozřejmě i zavedení mýta pro vjezd do

0: Color Music Radio.
1: Posloucháte rádio, hej, ale také rádio Color.
2: Zpátky ve studiu a jsem tady spolu s Václavem Láskou a povídáme si o tom, co by on jako kandidát do zastupitelstva hlavního města Prahy, co zajímá pochopitelně naše posluchače také, co by se dalo v Praze změnit, a to nejenom co se týče dopravy, o které jsme se bavili, ale i dalších věcí, například co se týče koncertů a hudby v Praze. Například v Bráníku, to je kousek od studia našeho rádia, jsou ledárny, kde se konaly koncerty, bylo to takové hezké prostředí a aktuálně, myslím, že je to v loni nebo předloni, kdy toto místo přišlo o jakýsi status, kde se ty koncerty mohou konat. Víte o tom něco nebo je nějaká šance, co by se dalo dělat pro lidi, pro koncerty?
3: Přiznám se, že zrovna tuto konkrétní kauzu neznám. Pokud jde o koncerty a o muziku, tak Praha má spoustu zajímavých míst, který mají svůj genius loci, kde se dají dělat různé koncerty od rockových až po vážnou hudbu. Ale je pravda, že jí chybí moderní koncertní hala. Proto se teď hodně diskutuje v přípravách takzvaná Vltavská filharmonie, kterou by si umělci i posluchači zasloužili. Na druhou stranu je stížená problémy, které jsou typické pro Prahu. Jak někam stavíte něco za hodně peněz, tak to vždycky přiláká různé šíbry, který se na tom snaží přiživit, snaží se tam někteří politici poslat malou domu, vznikají velmi předražené stavby a i taková věc, taková, jak ho řekněme, ušlechtilá věc, jako Vltavská filharmonie, spíše směřuje k tomu, že se na ní přiživí různí hoštapleři a političtí podnikatele, než primárně, aby se vybudovalo něco krásného pro Pražany.
1: Tak a máte na to nějaké páky, pokud

0: se dostanete do magistrátu a jakým způsobem teda, nebo nějaký priority, co v té Praze zlepšit. Já bych možná ještě připomněl, jak jsme se bavili o dopravě cyklostezky, konkrétně tady my jsme v Modřanech a když já jezdím do centra, tak tam jsou dvě cyklostezky historicky, jedna je podél Vltavy, druhá vede po chodníku, nicméně byla vytvořena třetí, která zúžila dva jízdní pruhy na jeden a teďko jsou tam vlastně tři cyklostezky vedle sebe. Co s tím?
1: Já než se dostanu k těm cyklostezkám, tak možná zareaguju na tu první část vaší otázky, co vlastně, co s tím, že se třeba předražují projekty a že se vychází vstříc podnikatelům a ne zájmům Prahy, protože to je jeden jako z hlavních motivů, který mě vede k tomu, že se snažím se svým týmem dostat na pražský magistrát, protože Praha trpí tím, že Prahu de facto neřídí politici, ale řídí pár mocných podnikatelů, kteří ty politiky ovládají a veškeré fungování Prahy, zejména třeba při městských firmách, při výstavbě a tak dále, neslouží primárně zájmům občanů Prahy, ale zájmům pár vyvolených mocných, kteří si tam dělají biznis, leckdy řekněme nespravedlivý biznis, dělají se zbytečné zakázky, předražené zakázky a v první řadě prostě pražští politici myslí na zájmy těchto podnikatelů, nikoli na zájmy Pražanů. Je to tak, že prostě tito podnikatelé vlastně potom jim zase dávají nějakou podporu, ať už legální, nelegální, ale i v případě té legální je to vlastně nastaveno tak, že bez toho, abyste těm politikům nešli na ruku, tak vlastně si neudržíte svůj post. Takže vlastně spousta politiků pražských zavírá před těma nepravostma oči, jenom proto, aby měli ten svůj post a měli ten svůj plat, což je vlastně strašně, strašně smutný. A já mám ve svých genech tím, že jsem byl policista, že jsem dělal a dělám advokaci, kdy často zastupuji poškozené, že jsem pracoval pro protikorupční organizaci, tak mám ve svých genech proti těmhletěm vazbám bojovat a rozbíjet je. Už jsem dokázal, že to umím. V roce 2012 jsem jako advokát působil v dopravním podniku a za 3 měsíce jsme tam rozkryli různé klientelistické vazby a podvody, které se tam budovaly leta. Pozastavili jsme je. Bohužel všechny tyto věci se vrací zpátky do hry a já bych teď chtěl z pozice zastupitele s týmem, který mám připravený tyhle ty klientelistické vazby a nehospodárnost a podvody rozkrýt, rozbít, zničit, aby prostě Praha začala fungovat pro Pražany. Protože když se podíváte na ty jednotlivé recepty, na výstavbu, na dopravu, na školství, tak všichni, co kandidují do Prahy nebo do pražského zastupitelstva, tak je mají docela podobné, ale problém je v tom, že až se tam dostanou, tak je nebudou plnit ve prospěch občanů, ale budou prioritizovat a upřednostňovat zájmy právě těch podnikatelů. A to já neudělám. Já prostě vrátím Prahu Pražanům a všechny tyhle ty penězovody různé mezi politickými stranami a mocnými podnikateli přetnu, překopu a vyčistím magistrát tak, aby mohl fungovat opravdu pro Prahu.
0: Tak, moc hezky se to poslouchá, pustíme si další písničku. Sáhneme opět do českých luhů a hájů nějaký typ českou nebo zahraniční?
1: Tak já mám jednu strašně oblíbenou písničku, která se možná hodí i k tomuhle tématu, o kterém jsme se bavili, a to je od Petra Muka Láska tě spoutá.

0: Jsme zpátky ve studiu, vy posloucháte Rádio Color. Je tady Václav Láska a my si povídáme o Praze, jak by se dal zlepšit život v Praze. Doprava, muzika, všecko a pochopitelně život v Praze je také bydlení. Máte nějaký recept, jak by se dalo v této době a jakým způsobem zlepšit bydlení v Praze?
1: Mám a ten recept není tak složitý. Dneska Praha funguje tak, že všechny své pozemky prodává developerům a ty na nich realizují svoji výstavbu. Developerská výstavba ze svého principu je ta nejdražší výstavba, která je, protože se do ní promítne cena toho pozemku, vysoké marže, které developeři mají. Tohle to je třeba zastavit. Je třeba, aby té developerské výstavbě byla vybudovaná konkurence a na to existuje relativně jednoduchý recept, který už je osvědčený v historii Česka i Československa, a to je družstevní výstavba. Družstevní výstavba má tu výhodu, že je o 20 až 30% levnější než ta developerská. Vysvětlím proč. Jednak pro tuto výstavbu musí dát k dispozici pozemky město, pronajmout je třeba na 100 let, to znamená, že hned ta pořizovací cena pozemku, která leždy tvoří až třetinu ceny bytu, tak se vám tam nezapočítá, klesne. Družstva vlastně staví pro sebe, takže ta marže na tu výstavbu tam není zdaleka tak vysoká, jako mají developeři, když staví pro sebe a rovnou prodávají, družstvo staví pro své družstevníky, takže ta marže je tam opravdu nízká. A za třetí, družstvo schání peníze na celý ten projekt výstavby, takže ho schání lépe a levněji než každý jednotlivec na ten svůj byt. Takže si logicky musíte položit otázku, proč Praha nepodporuje něco, co by jí přineslo stovky, možná tisíce bytů o 20-30% levnější, než je současná cena. A ta odpověď se zase skrývá v tom, co jsem naznačil už v předchozí odpovědi, to znamená, že Prahu neřídí politici, ale podnikatelé, v daném případě ty největší developeři, a ty prostě nechtějí podporovat družstevní výstavbu, protože by tak přišli o pozemky, na kterých by mohli v budoucnu realizovat oni svoji vlastní developerskou výstavbu. Takže pro tu svoji, omlouvám se za to slovo, nenažranost, kdy chtějí každý volný stavební pozemek pro svoji drahou developerskou výstavbu, tlačí na podnikatele, na které jsou navázané, aby neumožňovali a nepodporovali projekty družstevní výstavby, protože oni by tam přišli o ten svůj výdělek. Takže zase jako jednoduchá odpověď. I s bydlením v Praze pomůže to, když se přesekají tyto vazby, klientelistické vazby mezi těmi pár největšími developery a pražskými politiky, a pražští politici začnou podporovat projekty, které jsou výhodné pro Pražany, protože získají levnější bydlení, ale méně výhodné pro developery, protože developeri na nich nemůžou uplatnit tak velkou marži jako na svých vlastních projektech.
0: Tak, to se moc hezky poslouchá a já se zeptám možná, jestli máte nějakou vizi, jak toho lze dosáhnout, protože vy určitě budete muset spolupracovat, vytvořit na magistrátu nějakou smysluplnou koalici. Já na to čekám, řekněme, kolik 10 nebo více let, kdy budu mít pocit, že na pražském magistrátu je něco rozumného. Máte vizi, že by se podařilo udělat koalici s nějakými ostatními stranami, kteří se chystají, my pochopitelně oslovíme taky podobnými dotazy, aby vznikla natolik silná koalice, která by tyto zajímavé a určitě pro občany Prahy dobré věci prosadila?
1: No, tu vizi samozřejmě mám, až se s naší kandidátkou Sen pro Prahu dostaneme na magistrát, tak teoreticky by po nás měli takzvaně hrábnout všechny strany, protože všechny strany říkají, že chtějí bojovat s korupcí. A přece by pro ně muselo být úplným požehnáním, že by v týmu měli někoho jako Václava Lásku, který celý život prokazuje, že bojovat s korupcí umí, že umí prostě tý chobotnici utnout chapadla. Ale to je teorie, nejsem si jist, jestli se tak úplně stane, ale co je důležité, i když se tak nestane, i když skončíme v opozici, tak já umím ty své plány realizovat i z té opozice. My máme připravený tým, já mu pracovně říkám pavučina, ve kterým je advokát, detektiv, auditor, analytik, má podobné složení, jako když jsem odhaloval podvody v dopravním podniku. A tenhle ten tým já pustím do akce a do jeho čela si stoupnu já s Hankou Marvanovou, s kterou jsem na tom domluvený, a spustíme jeho práci klidně i z opozičních lavic. Nemáme s tím problém. Takže já jsem připraven realizovat to, co slíbím, a za 4 roky složit účty, ať už se mi podaří dostat do nějaké koalice. tak ať budu v opozici. Ano, z té opozice to bude těžší, pomalejší, ale jde to realizovat. Takže já se vůbec nebojím toho a nejsem závislý na tom, jestli mě nějaká velká strana přizve do koalice. Když nepřizve, je to její chyba, její problém. A možná se ukáže, že ty své hlášky o tom, jak chtějí bojovat s korupcí, nemyslí tak vážně. Ale umím to realizovat i z té opozice a vůbec se nebojím, že nedokážu své sliby splnit i z opozičních lavic.
0: Dobře, tak posloucháte rádio Kolor a Václava Lásku a Mirek si s ním tady, to jsem já, povídá ve studiu. A já bych dal teďko třetí song a pak bychom si řekli nějaký pozdrav nebo nějakou vizi na závěr našeho rozhovoru. Takže dáme třetí českou, co myslíte?
1: Tak jestli můžem úplně tu moji nejhezčí písničku o lásce, co je, a to je Láska prý.
0: Láska prý?
1: Od Karla Černocha a Petra Dvorského máte v repertoáru.
0: Tak pokusíme se najít a dáme to tam.
2: Láska prý je jako okno otevřené do kořán a tak láká mě ten výhled jako

0: Color Music Radio.
1: My jsme zpátky ve studiu, nakonec jsem ten song našel, co jste vlastně všichni slyšeli, a to znamená, že tady máme poslední vstup rozhovoru s Václavem Láskou. A co byste možná kázal našim posluchačům, pochopitelně občanům Prahy, nejenom teda posluchačům našeho rádia, ale všem, co si myslíte, že by bylo prýma, kdyby se stalo, a co byste pro to udělal, nějaký ten poslední výkřik do rádia?
2: Poslední výkřik do rádia, no, poslal bych vzkaz, pokud chcete, aby Praha a pražští politici zase začali sloužit svým obyvatelům a ne pár vyvoleným podnikatelům, tak prostě do toho trošku zatuchlýho rybníčku magistrátu puste dravou štiku. Sen pro Prahu s Václavem Láskou, máme volební číslo 24.
1: A hlavně přijďte k volbám.
2: Přesně tak.
1: Neudělejte to jako pan prezident.
2: Stane se.

Tak já podotýkám, že jsme s podobnými dotazy oslovili i ostatní kandidáty, abychom zachovali rovnost. Nicméně bylo to na poslední chvíli a k dní vydání tohoto rozhovoru se nám nikdo neozval, takže pokud budete i vy mít nějaký zájem nebo dotaz, určitě se můžete obrátit na naše rádio. A my vaše dotazy rádi postoupíme dál a určitě se k ním dostaneme.

Příjemný a ničím narušený sound frekvence Rádia Color. Je tady pravidelný čas na pořad Saxepíl, u kterého vás zdraví a samozřejmě velkou pohodu s naším rádiem přeje Vláďa Drtina. I dnes se projedeme na vlnách Saxepílu, to znamená muzika převážně saxofonová z oblasti R&B, soulu, funky music, fusionu a nebude chabět ani latina. Tak tady pojďme si to užít a tady je spoustu muziky i na vaše přání. Je tady smooth jazz a skvělá flétnistka, která nám zahájí Saxepíl. Kim Scott. Back Together Again na Radio Color.

čas pro příčnou flétnu, to je skvělá dáma Kim Scott. Back together again. No a když jsme u toho smooth jazzu, teď vám nabídnu trio, které tvoří trumpetista Rick Brown, saxofonista Kirk Wallim a kytarista Norman Brown. BWB. A samozřejmě si vzali velký hit Michaela Jacksona. Another part of me.

My jsme se nabídli trochu smooth jazzu v podání fenomenálního keyboardmana, pianisty, který se říká Alex Bagnon ze Švýcarska. Skvělý hráč. A teď už je tady společný projekt dvou legend. George Bensona a Al Jarreau. My se nabídeme skladbu Breezin, velmi známý hit 70. let, a teď už z alba, které mám velmi rád. Giving It Up. George Benson a Mr. Al Jarreau.

Album týdne, čerstvé album pro vás v plném poslechu v následující hodině. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbel, tentokrát se podíváme za kyjevskou kapelou Hype and Dash a jejich album Late z loňského roku. Tento kvartet propojuje jazz, ale taky hip-hop, elektroniku a progresivní rock. A jejich loňská deska je dobrou příležitostí poznat, jak zajímavá a pestrá muzika dnes na Ukrajině vzniká. Hype and Dash se dali dohromady v roce 2019 a na albu Late pracovali 6 let. Vyšlo 10. října 2025, přináší 16 skladeb a dohromady přes hodinu muziky. My si dáme zhruba 58, co se nám vejde. Je to tedy poměrně rozsáhlé představení kapely, která se od začátku hledá vlastní cestu a volně přechází mezi různými hudebními světy. Základ jejich sestavy tvoří bubeník Miška Biršenka, kytarista a baskytarista Jevhena Pučachova a dvoje klávesy, za kterými stojí Polina Malboroda a Dmitro Starstev. Už tahle kombinace nabízí spoustu prostoru pro práci se zvukem, rytmem a atmosférou. Jazzová průprava se tu potkává se hiphopovými groovy, elektronickými barvami a rockovou energií. Rozmanitost alba dobře vystihují jednotlivé skladby. Bird's Church má blízko k funku, Matsura a Tara zase k filmovým náladám. Ve skladbě Dead hostuje trumpetista Dima Bondarev a ukrajinský recenzent Oleksandr Kovalčuk při poslechu připomíná kapely Tortuás nebo třeba Jaga Jazzist a u skladby Test taky legendární Maggot Brain od Funkadelic. To může být zajímavý vodítko pro všechny, kteří rádi objevují muziku na pomezí žánru. A tohleto album není jenom představením, ale zároveň i pozvánkou na nedělní koncert, to znamená dnes večer 4. října Hype and Dash vystoupí poprvé v Česku a to v Praze v klubu Kafe v lese v rámci seriálu Out of Box, neboli Mimo škatulky, na který vás tímto srdečně zvu. Takže Hype and Dash a jejich loňský album Late právě teď na Color Music Radio.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

show you how nice a man can be. Buy you a brand new

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Vašek Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Tell.
1: Color Music Radio.
0: Taneční party Pavla Bárty.

Dnes tedy první říjnové vydání, toho máme opravdu, opravdu hodně. Příběh od Oliny, jeden mashup, tři songy na jedno téma, několik eurovizních, no a samozřejmě záplava hitů i rarit od sedmdesátek po milénium. Vítejte u dalšího vydání, jak jsem říkal, říjnového vydání Taneční party. A krom toho všeho v první hodině, co uslyšíte? Stacey Letty jsou duet Whitney Houston a Jermaine Jackson a nebo Lion Ross. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8. a 10. a reprízu ve čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte a nebo poslouchejte prostě to, co bylo už odvysíláno. Zhruba s týdenním zpožděním tak. Jako první skupina s podivným názvem Fake a jejich cihla tedy Brick. Pak Casino a Around My Dream, ta je z roku 1985. No a nakonec sedmdesátky Bette Midler a Ženatý muž. Takže hezký poslech a dobrou náladu, tak to vám přeje jako vždy od mikrofonu Pavel Bárta.

No ta Araň ze 70. je prostě nezaměnitelná. No, minule tu Olina zaspomínala na svou základku a ve vzpomínání bude pokračovat i dneska, píše. Další vzpomínka ze ZDŠ belgické má pro mě trošku hořký nádech. Ne horký, ale hořký. Od dětství jsem doufala, že se ve třídě objeví takoví ti hledači talentů a vyberou mě třeba do nějakého filmu. V té první třídě dorazil kdosi z Disman dětského souboru. Pán uhodil do klapky piana a pravil. I jak se ten tón jmenuje? No, tak to mě vykolilo a myslela, že bude chtít, abych tón zopakovala a zaspívala ho. Vždyť nás zatím nikdo neučil to ono do re mi fa sol la si do. A mlčeli i všechny ostatní děti. Pán odešel s pocitem, že nová generace celá popírá rčení, co Čech, to muzikant. No a filmaři skutečně jednou do třídy přišli. Což se ale stalo až na sídlišti, kam se má rodina přestěhovala. A filmaři přišli, tak. A teď je tady dramatická pomlka. Už jsem ale byla z ZDŠ pryč. To je smůla. No, tehdy vybrali našeho skoro souseda Petra Voříčka a ten přímo brilantně spodobnil postavu Huberta alias Huckleberryho Fina ve filmu Páni kluci. Tak se na to podívejte, na Voříčka. V té ječné se časem pro mě situace zlepšila, neboť se stalo to, co pak i ve škole na sídlišti. Oblíbil si mě totiž král třídy a došlo k tomu tak, že králové tříd je vždycky velmi zlobí. Proto jim soudružka učitelka hrozila, že je za trest přesadí do první lavice a vedle mě, což byla pro ně obzvláštní potupa. To se ovšem obrátilo v můj prospěch. Když králové viděli, jak se vděčně směju všem jejich skopičinám, tak si mě oblíbili a pod ochranou krále si už ke mně nikdo nic nedovolil. V téhle ječné byl králem jistý Tomík. Navíc bydlel blízko nás vedle té magické kavárničky Moka v Žitné, o které se zmiňuje Škvorecký v románu Lvíče. No Alino, nebudeš mi věřit, já vím, kde to je, byl jsem tam párkrát, neboť naproti věčné bydlel můj kamarád Robert, s kterým jsme toho spoustu zažili. Ale to je jedno. A určitá magie a vůně kávy, jak by obklopovala i toho Tomíka. On chodil západňácky vohozený, neboť rodiče měli jakési příbuzné na západě. No a proto také se mnou skončil v malé skupince vyvrhelů, které nepřijali do Pioníra. Mě nevzali, neboť jsem prý nekolektivní, to, což opravdu tedy jsem, říká Olina, a o Pioníru zase příště. No a Olina doporučila písničku přímo nesmrtelnou Marina Marina, kterou zpíval v roce 1959 Rocco Granata. No, sama uznala, že to není zrovna to pravé disco a je to poněkud zastaralé a tedy, že by se sem jaksi moc nehodilo. No a kdybych našel nějakou jinou verzi, že to uvítá. A já samozřejmě našel. Konec 80. Francesco Napoli a co jinak, Marina Marina. Pak naši milí přátelé z Londýna Heaven on Earth a On an Angel Swing a nakonec jedna slíbená eurovizní Lena Philipsen a Live Tomorrow samozřejmě ze Švédska nejdřív, ale právě do té Itálie, takže tady už je Marina.

0: No a dvorní skupina, pro kterou skládal Bobby Orlando, je kdo? Víte to určitě, The Floods. Mimochodem tam začínala i Linda Jo Rizzo. Dnes High Energy hitem Dancing Madly Backwards. Pak Funk and Soul, skupina Silver Key a Fresh Start Feeling. No a na začátek přijde kdo? Lion Ross a Say, Say, Say.
1: Back to the 80s.

0: to byly Silver Key a teď Stacy Letisu. Ta vydala sice 10 alb a 42 singlů, je z Ameriky, nicméně ten největší z roku 1980 zůstává stále nepřekonán. Hádáte správně, Jump to the Beat se umístil jak v Evropě, tak v Americe v první desítce. No a my si ho tady a teď připomeneme maxi verzi. No a tady je.
1: Maxi Mix.

No, písničku znáte, ale tahle verze tu ještě nebyla. Tentokrát Radiorama společně s Ricky Maltese a jejich slavný bojovník. No a právě dohrává Sophie a My World. Taky premiéra tady. Teď malá pauza, pak další hodina, kde budou slíbené tři songy na jedno téma. No a to nebude samozřejmě všechno. A co dokonce? Do Švédska, Itálie a Spojených států. Anki Bagger a Where Were You Last Night. Pak Claudio Damiani a Libera. No a nakonec slavný duet, na který se úplně zapomnělo, Whitney Houston a Jermaine Jackson. Take Good Care of My Heart z roku 85. Takže za malou chvíli se na vás opět těší Pavel Bárta.